Aj teraz sa v Hrušove začína hontianska paráda, lepší čas na takéto hontianske putovanie sme si ani nemohli vybrať. Sprevádzať vás bude dnešným popoludním majster zvuku Peter Ondrejka a moderátor Peter Sedmák.

0: letné Rádio Regina.
1: Do batôžka si nalož pretvárku lože falož a potom ich hoď znosta do vody. Bez pretvárky a falše hneď by ti bolo kraj.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Aj Pavel Bobek, podobne ako pred ním spievajúca Nancy Sinatrová, si teraz prizve k ďalším piesňam speváckych partnerov, respektíve partnerky, pretože to budú dámy. Spoločne s Máriou Rotrovou zaspieva pieseň S tým bláznem si nic nezačínej, s Katkou Garciou pieseň Mé září, teda Môj september, a s Lídou Nopovou v nahrávke zo živého koncertu pieseň Víš, kdo ti smí z tvých vlásků, co by splést.